úřadů, v níž nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho, nemůže být považován za zodpovědné.

nejnovější a snad nejhrozivější formu takového panství. Byrokracie. Úřadů, v níž nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho, nemůže být považován za zodpovědné.